0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich. Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Radio Jich.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní.

či mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih. Radio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Krásné sobotní ráno si jen přejeme minutku po 7 hodině.
1: Rádio Jih, počasí.
4: A začneme aktuálními teplotami. Tady v Hodoníně měříme už 8 stupňů Celsia. Ždánice, Kobylí a Těšany měří 7. Dnes nás čeká slunečno a oteplování. Převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, ale ty teploty 21 až 24 stupňů Celsia. A v tom oteplování bude pokračovat i neděle. Zítra nás čeká obloha jasná nebo skoro jasná a na teploměru 23 až 26 stupňů.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
4: První společná hodinka bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy je takhle při sobotě před námi. Slíbím vám hity pro dobrou náladu, dorazí Nelly Furtado a nebo taky Benson Boone. A taky to, že spolu nahlédneme do kalendáře na dnešní den, jak na oslavence, tak na zajímavosti a nebude chybět ani náš víkendový tip. Tak krásné ráno!
6: Plánujete nový plot?
7: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
6: www.tridiv.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Máme 2. května a svůj svátek slaví Zikmund. Zatímco dříve bylo jméno Zikmund velmi oblíbené, dnes je jeho výskyt ojedinělý. I v současnosti se však vítězná ochrana, kterou představuje význam jména, může hodit. Zikmund může skýtat ochranu sobě i své nejněžnější polovičce. Jméno Zikmund se domácky užívá jako Zik, Ziky, Zikuš, Zikan, Zikmundek, také Mundek a nebo Munda. Jméno jako Zikmund najdeme i na Slovensku a Italové jméno znají jako Sismondo. Jméno nosil český král a římský císař Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. Jméno náleží také k jednomu z největších psychologů 20. století, Zigmundu Freudovi. Proslulý německý vědec se narodil v Čechách. Mužské křestní jméno Zikmund má germánský původ, pochází ze staroněmeckého jména Sigismund a překládá se ze slov Sigi, Sieg, vítězství a Mund jako ochrana, jako ochránce vítězství nebo vítězná ochrana. A nositelů tohoto jména je ještě méně než šafránu. V Uherském Hradišti 1, v Kyjově 1 a v Brně 2. I tak přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. A dívám se ještě na jména do psího a kočičího kalendáře. A jaká tam dnes 2. května jsou? V tom psím je Skoty a v kočičím je Guru. Tak to mi přijde jako skvělé jméno pro kočku, protože vy, co doma kočku máte, určitě víte právě teď, o čem mluvím. Tak krásné ráno!
0: Rádio Jih.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní den patří všem fanouškům kouzel a příběhů, protože si připomínáme svět, který nám ukázal, že odvaha, přátelství a víra v dobro mají skutečnou sílu. Když se řekne Harry Potter, většina z nás si vybaví kluka, který sice nebyl dokonalý, ale nikdy nepřestal bojovat za to, co je správné. A právě v tom je jeho kouzlo. Ne v hůlce nebo kouzlech, ale v obyčejné lidskosti. V tom, že i když měl strach, šel dál, že si vážil přátel a dokázal se postavit zlu, i když to znamenalo riskovat všechno. Tenhle příběh, který vznikl díky J.K. Rowling, nám připomíná, že hrdinou se člověk nestává tím, co umí, ale tím, jak se rozhodne jednat. A možná právě dnes je ten správný den si to připomenout, že i v našem světě má smysl držet při sobě, pomáhat si a věřit, že i malé dobré rozhodnutí může změnit víc, než si myslíme.
0: Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krátce před 7:45 vám přeji krásné sobotní ráno. Slíbím vám Lady Gaga, dáme abrakadabra, tak společně začarujeme a dorazí taky Duffy. Ale ještě předtím tady mám pozvánku na dnešní odpoledne. Pokud nevíte, kam vyrazit, když je tak jako nádherný den a přemýšlíte, že byste chtěli zažít něco, co jste ještě nezažili, tak tenhle tip bude přímo pro vás. Je to na Masarykově náměstí v Podivíně a tam se uskuteční dnes od 14. hodiny salátové slavnosti. Od 14. do 18. vás čeká pohodové odpoledne plné dobrot. Farmářský jarmark nabídne sýry, uzeniny, sladké i slané pochoutky, domácí chléb nebo i frgály. A těšit se můžete i na vyhlášený podivínský hlávkový salát. No a nudit se nebudou ani ti soutěživí. Připravená je soutěž v pojídání noků s vejci a salátem i velké dřevěné hry pro malé i velké. Tak přiznám se, že jsem se nikdy neúčastnila žádné takové pojídací soutěže. Ale tohle by mě přesvědčilo. Nejspíš bych asi nevyhrála, ale představte si ty noky s vejci a tím hlávkovým salátem. No není to paráda. No a chybět samozřejmě nebudou ani pořádné občerstvení, jako grilované dobroty a tak dále a tak dále. Takže pokud chcete strávit příjemné odpoledne s rodinou nebo přáteli, náš tip je jasný. Podivín už dnes odpoledne.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
5: Mňam.
4: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
9: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: A protože nás dnes čeká nádherný den, tak se k tomu hodí tato pronostika. Máj otevírá ráj. Aktuální teploty veselí nad Moravou, Radějov i Moravský Žižkov hlásí 8 stupňů Celsia. Jenom ze Slavičína máme zatím 7. Dnes nás čeká slunečno a další oteplování. Převážně jasno jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost a ty teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Neděle nabídne jasno nebo skoro jasno a na teploměru 23 až 26 stupňů.
2: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
8: Začíná další hodina plná pohody, hudby a bezstarostného víkendu na vlnách Rádia Jižní Moravy. Čekají vás hity pro dobrou náladu jako Sound of Silence, Ruby a nebo Ve frontě na sny. Dnes je 2. května a svátek slaví Zikmund. Tohle jméno má germánský původ a znamená vítězná ochrana. Nosili ho králové i významné historické osobnosti, třeba Zikmund

Lucemburský nebo Sigmund Freud. Zároveň si dnes připomínáme i Mezinárodní den Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě slaví příběh, který vytvořila J.K. Rowling a který ukazuje, že odvaha, přátelství a správná rozhodnutí mají větší sílu než jakékoliv kouzlo. Harry Potter tak zůstává symbolem toho, že i obyčejný člověk může dokázat neobyčejné věci. A neobyčejný je i dnešní program v Podivíně, kde se můžete od 14. hodiny těšit na salátové slavnosti. To jen pro připomenutí, no a teď už na nás čekají slibovaní Kaiser Chiefs a Ruby. Krásné ráno!

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo, a myslím si, že každý z vás teď ví, jedna z nejoblíbenějších českých komedií ožívá na divadelních prknech. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvádí muzikál S tebou mě baví svět. A už dnes večer se diváci dočkají velkolepé premiéry. Přípravy přitom nebyly vůbec krátké, trvaly bezmála 2 roky a samotné zkoušení probíhalo 3 měsíce téměř každý den. Výsledkem má být velkolepá divadelní podívaná, plná emocí, humoru i hudby, která vychází z kultovního filmu Marie Poledňákové. Těšit se můžete nejen na známé situace a oblíbené postavy, ale také na silnou hudební složku. Zazní legendární hity jako Sladké mámení nebo Vzhůru k výškám, ale i nové písně. A chybět nebude ani dětská energie. Do představení bylo vybráno 10 talentovaných dětí z téměř 200 přihlášených. Premiéra startuje dnes v 19 hodin a slibuje jeden z nejvýraznějších kulturních zážitků letošní sezóny v regionu. Tak pokud máte rádi nostalgii, humor a dobrou muziku, Slovácké divadlo je jasná volba. A když už jsme se tak naladili na S tebou mě baví svět, tak dáme Sladké mámení. Krásné ráno.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes si po celém světě fanoušci připomínají Mezinárodní den Harryho Pottera, který se stal neoficiálním, ale velmi oblíbeným svátkem všech milovníků kouzel, bradavic a příběhů o odvaze. Datum 2. května není náhodné. V knižní i filmové sérii Harry Potter právě v tento den proběhla bitva o bradavice, tedy závěrečný a rozhodující střet mezi silami dobra a temnoty. Tento moment symbolicky uzavírá celý příběh a připomíná, že i v těch nejtěžších chvílích má smysl bojovat za to, co je správné. I když to vypadá beznadějně. Fanoušci po celém světě si tak 2. května připomínají nejen samotnou sérii, ale i její hlubší myšlenku, že odvaha není absence strachu, ale schopnost jít dál i přes něj. A právě to je něco, co spojuje všechny hlavní postavy příběhu, ať už jde o přátelství, loajalitu nebo ochotu obětovat se pro druhé. Za tímto kouzelnickým světem stojí britská autorka J.K. Rowling, která vytvořila příběh, který se stal celosvětovým fenoménem a oslovil několik generací čtenářů i diváků. Série knih i filmů se postupně stala symbolem fantazie, která ale zároveň mluví o velmi reálných tématech, o dospívání, ztrátě, přátelství i hledání vlastního místa ve světě.
0: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června vyraste do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod Vinicemi Jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky. Čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka Fest. Vystoupí kapely Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Registrace závodníků a informace na webu vinařská50.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jih.

0: Krása bez skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Dnes se díváme na moderní trendy v estetické medicíně a na to, jak se mění pohled na krásu i péči o sebe. Když se řekne estetická medicína, mnoho lidí si ještě dnes představí výrazné změny, možná až nepřirozený vzhled. Přitom se zdá, že realita je dnes úplně jiná. Pane doktore, změnil se ideál krásy?
2: Ano, změnil a velmi výrazně. Dnes už většina pacientů nechce vypadat jinak. Chce vypadat lépe, ale pořád tak, jako oni sami. To je vlastně takový zásadní rozdíl proti tomu, jak to bylo vnímáno dříve.
1: A co podle vás tuhle změnu způsobilo?
2: Je to kombinace zkušenosti a určitého vývoje. Lidé viděli, že příliš výrazné zásahy nepůsobí dobře a zároveň se začali víc vážit své přirozenosti.
1: Takže dnes už není cílem změnit obličej?
2: Přesně tak. Dnes už se snažíme zachovat charakter obličeje, jeho mimiku, výraz, osobnost. Jen ho chceme lehce podpořit, aby působil odpočatěji a svěžeji.
1: Vnímáte, že s tím přichází i jiný typ pacientů?
2: Dá se říct, že ano. Pacienti dnes přicházejí s jiným nastavením. Často říkají, nechci, aby někdo poznal zákrok. Chci, jen aby vypadal nebo vypadala lépe.
1: To je vlastně docela velká změna myšlení.
2: Je a podle mě velmi správným směrem.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je Budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
3: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
4: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 9 hodin.
5: Rádio Jih, počasí.
4: A začneme pranostikou, která se k dnešnímu krásnému dni opravdu hodí. Máj otevírá ráj. Aktuální teploty z Hodonína 14 stupňů Celzia, Josefov hlásí 12, Hrušky také 12 a Uherský Ostrov 13 stupňů Celzia. Dnes nás čeká převážně slunečno a k tomu nádherné teploty 21 až 24 stupňů. Neděle nabídne jasno nebo skoro jasno a na teploměru 23 až 26.
6: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
4: Krásné sobotní dopoledne z Rádia Jih začíná další hodina plná hudby, dobré hudby a hlavně víkendové atmosféry na vlnách Rádia Jižní Moravy. Čekají vás jako každou sobotu mezi 9. a 10. ty nejlepší české a slovenské hity. Dnes je 2. května a svátek slaví Zikmund. Zároveň si dnes

0: připomínáme i Mezinárodní den Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě si tímto dnem připomínají kouzelný příběh, který vytvořila J.K. Rowling. Série o Harry Potterovi nám připomíná, že odvaha, přátelství a správná rozhodnutí mají větší sílu než jakákoliv magie a že i obyčejný člověk může změnit celý svět. A pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, máme pro vás i jeden tip. V Podivíně se na Masarykově náměstí od 14. hodiny konají salátové slavnosti. A ještě jedna pozvánka. V této hodině se s námi ve vysílání a v rubrice Poctivě z Jižní a Východní Moravy přivítáme s hostem a tím bude Petr Divácký, takže se určitě máte na co těšit.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
4: Hity, kterým rozumíte.
3: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
4: Od 9 do 10.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Posloucháte Rádio Jih a naši rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes se podíváme do Šardic, kde vzniká něco, co vaše zahrada i pokojovky doslova milují. Naším hostem je pan Petr Divácký, který vyrábí prémiový vermikompost. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den všem posluchačům Jihu.
1: Petře, když se řekne kompost, většina lidí si představí hromadu trávy na zahradě. Vy na to ale jdete jinak a využíváte naše lokální bohatství, vinou révu. Jak to vlastně funguje?
2: Přesně tak, nevyužívám běžný zahradní odpad, základem jsou lokální vinné matoliny a třapiny. Tyto suroviny zpracovávají miliony žížal a přetvářejí ve výjimečné přírodní hnojivo. Je to velmi jemný materiál, který je extrémně bohatý na živiny a rostliny dokáží velmi dobře využít.
1: Takže místo chemie z marketu vsázíte na miliony malých pomocníků a moravské víno. Proč je tento vermikompost lepší než běžná hnojiva, to probereme hned po další písničce. Hostem rubriky Poctivě z jižní a východní Moravy je na Rádiu Jih Petr Divácký.
0: Hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích chceš očekávání. Uprostřed čivejnice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já.

0: Poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádiu Jih. Naším hostem je Petr Divácký ze Šardic a mluvíme o jeho prémiovém vermikompostu. Petře, vy tvrdíte, že péče o rostliny nemusí být nutně založená na chemii. Co všechno tenhle žížalý produkt s půdou udělá?
2: Tak vermikompost, kromě toho, že obsahuje všechny významné živiny, především zlepšuje strukturu půdy a skvěle zadržuje vodu, což je v našem regionu čím dál důležitější. Navíc v půdě vytváří ideální podmínky pro prospěšné organismy, jako jsou mykorrhizní houby a bakterie. Úroda je pak viditelně odolnější.
1: Máte dvě varianty, jemnou a hrubou. Kterou si mám vybrat, když mám doma jen pár bylinek na okně?
2: No, pro pokojovky a bylinky nebo do truhlíku je perfektní ta jemná prosáta varianta. Hrubý vermikompost je pak ideální přímo do skleníků a zahrad. K ovocným stromkům, k zeleně, k okrasným rostlinám nebo k revě vinné. Stačí přidat menší množství a rostlina dostane to nejlepší v přirozené formě.
1: Žádná chemie, jen čistá příroda. Za chvíli si řekneme, kde Petra najdete a jak můžete vyhrát velké balení tohoto hnojiva pro svou zahradu. Hostem Rádia Jih je stále Petr Divácký.
0: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na Rádiu Jih.

0: poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Do třetice vás vítám v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádiu Jih. Dnes si povídáme s panem Petrem Diváckým, který v Šardicích vyrábí unikátní žížalí hnojivo. Petře, pokud chtějí posluchači své zahradě dopřát tuhle vzpruhu, kde vás najdou?
2: Tak všechny informace o vermikompostu i mé zkušenosti najdete na stránkách www.petrdivacki.cz. Tam si můžete hnojivo i přímo objednat.
1: A my pro vás máme i skvělou soutěž. Příští týden v tajemném jihu po 16. hodině budeme hrát o dárkové poukazy. Petře, co přesně výherci získají?
2: Připravil jsem 5 poukazů, každý v hodnotě 750 korun. To odpovídá velkému 50-litrovému balení jemného vermikompostu. Pro vaši představu, s tímto množstvím pohnojíte zhruba 120 rajčat, tak možná zbýde i vermikompost i pro souseda nebo sousedku.
1: Takže 50 litrů energie pro vaše rostliny nebo i ty sousedčiny. Petře, moc děkuji za návštěvu a za to, že vracíte půdě život takhle poctivou cestou.
2: Děkuji za pozvání a přeji hezký den všem posluchačům Rádia Jih.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: pracovní víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud máte rádi svět módy, ambicí a ostrých dialogů, určitě znáte film Ďábel nosí Pradu, který se stal ikonou svého žánru. Příběh mladé Andy, která nastoupí jako asistentka do prestižního módního magazínu, a její nekompromisní šéfky Mirandy patří mezi ty, na které se nezapomíná. Je to svět lesku, ale i tvrdé reality, kde se úspěch neodpouští zadarmo. A právě teď se do kin dostává nová vlna zájmu o tento příběh. Pokračování nebo navazující pohled do světa, kde móda znamená moc a každé rozhodnutí má následky. Diváci se tak mohou těšit na návrat do prostředí velké módy, kde se opět bude hrát o kariéry, vztahy i osobní hranice. Nechybí napětí, humor ani otázka, jak moc jsme ochotní změnit sami sebe kvůli úspěchu. Takže pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, kino a Ďábel nosí Pradu 2 bude sázka na jistotu. Promítá kino Koruna Břeclav v 17 hodin, kino Svět Hodonín také v 17 a kino Panorama Kyjov dnes ve 20.
0: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz. Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX. Už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
2: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Hity, které milujete.
6: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
6: Od 9 do 10.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Jako každou sobotu nám úderem 10. hodiny startuje Jukebox, hodina písniček podle vás a pro vás. Co a komu zahrajeme, s jakým vzkazem, k svátku, narozeninám, z lásky, pro potěšení, do auta, do práce, na zahrádku. Prostě je to čistě jenom na vás. Když k tomu připošlete i fotku, budu moc ráda, alespoň uvidím, jak vypadá ta vaše sobota. Já vám teoreticky můžu poslat, jak vypadá ta moje sobota. A ještě číslo, ať už budete posílat SMS-ku nebo zprávu na WhatsApp, je 606 703 88.
0: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury. Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: českých a slovenských hitů. Na rádiu Jih.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: máme signál.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
6: Mňam.
5: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
7: Znáte hit The House of the Rising Sun? To jsou The Animals, legendární britská rocková kapela. 20. května od 19 hodin v Domě kultury v Kyjově vystoupí s Johnem Steelem, jediným původním členem a bubeníkem od začátku kapely. Uslyšíte jejich největší hity originál. Nenechte si ujít tuto legendu naživo. Vstupenky koupíte v síti Ticketportál. The Animals featuring John Steel. Dům kultury Kyjov 20. května v 19 hodin. Buďte u toho.
8: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
9: Ano. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
10: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Krásnou sobotu si hem přejeme minutu po 10. hodině.
5: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Baltické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Počasí.
14: Krásná je ta dnešní pranostika, stejně jako aktuální počasí. Máj otevírá ráj. Aktuálně měříme 15 stupňů Celsia v Kyjově, v Ratíškovicích, Brumovicích a dokonce i Vlčnově. Dnes nás čeká slunečno a další oteplování, převážně jasno a na teploměru 21 až 24 stupňů. Neděle tak ta bude jasná nebo skoro jasná a na teploměru 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
14: Naše oblíbená hodina.

0: před námi, troufám si říct, naše, protože věřím tomu, že ji máte stejně rádi jako já. A nebudu to nějak protahovat a rovnou půjdeme na vaše vzkazy, které chodí na 606 703 889. Ať už to posíláte SMS-kou nebo na WhatsApp, posíláte i fotky, moc děkuju. Musím říct, jakože wow, úplně jsem překvapená, co všechno dokážete, jak jste šikovní posluchači. Ať už je to v jakékoliv oblasti, ale budu to brát tak postupně budu prozrazovat. Napsala nám Renata, zdravím rádio Jich, zahrajte nám prosím do Vyšková veselou písničku, jsme tu čtyři holky v práci, tak ať nám to skvěle utíká, krásný víkend a moc děkuji, tak zdravím všechny čtyři holky. Holky, myslím si, že písničky budou jedna lepší než druhá, že se vám bude i dobře pracovat. Napsala nám Vojtěška, přeji krásné sobotní dopoledne všem Jižanům, prosím o písničku od Škvoru pro Romana, pracuje na domečku, tak ať se mu daří. Tak i pro Romana poletí písnička a vezmu další vzkaz. Hezký den, poprosíme o zahrátí Zbyňkovi Flajzarovi k jeho dnešním krásným 40. narozeninám. Láskou, zdraví, pohodu přeje přítelkyně, děti Eliška a Vaneska, rodiče, sestra s rodinou, babička z Vlkoše. Eliška a Vaneska posílají pusinku a děkujeme od Rybiček, já dneska slavím. Písnička od Rybiček, já dneska slavím je připravená, dnes teda máme 2. května, tak Zbyněk právě 2. května slaví své kulaté 40. narozeniny. Tak i z rádia Jich, Zbyňku, přejeme všechno jen to nejlepší, dobře to oslav.
1: Jukebox rádia Jich. Jukebox rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A my pokračujeme v dnešní krasojízdě, 10 hodin 9 minut k tomu. Jukebox se nám vlastně rozjíždí, mám tady spoustu vzkazů od vás, ale klidně si napište i vy ostatní. Věřím tomu, že se snad na všechny dostane. 606 703 889, to je číslo pro vaše SMSky nebo zprávy na WhatsApp, a napsala nám Soňka. Ahojky, moc prosím o zahrání písničky pro manžela Michala, který má dnes oslavu 60. narozenin, které měl už v březnu, a taky tak trochu pro mě k mým dnešním narozeninám. Soni, tak všechno nejlepší 2. května, nevím, kolik slavíš, ale určitě mladá kočka, tak si to s manželem dneska užijte a vlastně taková společná oslava. Další zpráva, pozdravuji všechny posluchače a i vás v rádiu, zahrajte něco pěkného, ať mi jde práce pěkně od ruky, pozdravuji od růžové buginy, tak my taky zdravíme, a napsal nám Filip. Dobré ránko prajem, chtěl bych zahrát pro mě, pro kolegu Marka a všem kuchařům na Záhorí a taky na Moravě, kteří tráví víkend u sporáku. Píseň by to měla být od Karla Gotta, Být stále mlád, a je to taky pro mě a pro všechny, a všem přeje krásný víkend, a napsal Filip. Filip, musím prozradit, mi poslal několik fotografií, ale několik není třeba 2 nebo 3, ale jich tam třeba 30, a na každé je nějaká extrémní dobrota, až by nám měl možná Filip všem prozradit, kde jako vaří. Protože musím říct, že něco takového fenomenálního jsem dlouho neviděla, že to vlastně člověk na to má chuť, jenom to vidí na tom obrázku. A to vlastně ještě mi tam Filip napsal, že mi to posílá na Podráždění, a to jako opravdu sedí. No a teď pojďme dál, co je tady ještě dál. Chtěl bych poslat písničku Janě Zelinkové na závod Otrokovická stovka, tak i Janku Zelinkovou moc zdravíme, a vezmu ještě jednu zprávu. Dobrý den, zahrajte prosím našemu skvělému dědovi Zdeňovi Skijova, který včera oslavil 65. narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, jsme rádi, že tě máme, Tamča, Mára a Kubík, a poslal to Pavel. Takže dědovi Zdeňovi i my z rádia Jih přejeme k včerejším narozeninám všechno jen to nejlepší, a i písnička, kterou vlastně vybral Filip, že budeme hrát Karla Gotta, Být stále mlád, se hodí, a hned v zápětí dáme Reflexy, Ty jsi holka divoká. Takže si zapískáme, zaspíváme, a co budeme hrát dál, tak to záleží na vás, na co máte náladu a kam to pošleme. 606 703 889.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A my pokračujeme. Ahoj, prosím, pro mého jedinečného muže Mirka, písničku Bad Memories. Má se mnou už 33 let neskutečnou trpělivost a je tu u toho vysmátý smajlík. Teď jsme v Bulharsku na Svatým Vlasu a chystáme se na sezónu. S láskou jeho Ivet, děkuju a zdravíme do ČR. My moc děkujeme za pozdrav, přistál až k nám do Hodonína do studia Rádia Jih. Klidně nám můžete poslat i fotku, jak to tam vypadá, jaké máte počasí a jak se vlastně máte. A napsala nám Lenka, ahojky, prosím o písničku, a to pro všechny, kdo si užívá 3 dny prodlouženého volna. Děkuje Lenka, tak Lení, moc děkujeme. Píše taky Kamila, dobrý den, prosím, zahrajte hezkou písničku pro mého přítele Lukáše a jeho kamaráda Romana, kteří pracují na našem bytě v Kluci, ať vám jde práce od ruky a vše stihnete podle plánu. A je tam vykřičník, takže nevím, co to znamená, ale věřím tomu, že to stihnete, protože jste kluci šikovní. Další zpráva, ahoj, prosím zahrát něco k práci Mildovi a Laďovi do Žarošic na mlýn, a tím sluníčko pěkně hřeje. No tak to je krásný vzkaz, takže zdravíme i Žarošice, zase to bereme tak letem světem. Začali jsme v Bulharsku, dostali jsme se tam do Žarošic a teď se dostaneme do Bzence. Ahoj k vám do rádia, přejeme ze Bzence. Zítra slaví narozeniny naše dcerka Natálka Jakšová, a to 26. Moc vás prosíme o písničku od One Republic Apologize, je to její oblíbená. Milá Natálko, buď hlavně zdravá, šťastná a spokojená. Vše nejlepší ti z celého srdce přejí mamka a taťka, brácha Kuba, sestra Adélka s rodinou a prarodiče. Moc děkuji Tomáš a Ivona Jakšovi a já moc děkuji za krásnou fotku, takže milá Natálko, i ode mě z rádia Jih krásné narozeniny, všechno jen to nejlepší, a písnička je připravená, tak snad ti udělá radost.
0: Jukebox rádia Jih. Box rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Hezkou sobotu do rádia, poprosím o písničku pro naši rodinku do auta. Vydali jsme se po dlouhé době na výlet na svatý kopeček u Olomouce, tak aby nám cesta utekla a šťastně jsme dojeli. Děkujeme moc, rodinka Brožova z Čejče a babička. Tak zdravíme i babičku, tak krásný nápad. Myslím si, že počasí jste si nemohli vybrat lepší, tak si to krásně užijte. Prosím, zahrajte mojej maminke, která má dneska narozeniny, něco od Krištofa, máme jí moc rádi. A jsou tady zatím tři srdíčka a je to od tvých děvčat. Tak nevíme, jak se maminka jmenuje, ale doufám, že maminka slyší. Písnička od Krištofu a život je krásný. I na konci světa je připravena a myslím si, že život je právě nejkrásnější, když máte ty lidi správné kolem sebe, kteří vás mají rádi a to jsou určitě děvčata. Tak další zpráva, ahoj Rádio Jih, tady Kristýna. Chtěla bych se zeptat, zda byste mi nemohli zahrát písničku od Huba Stank The Reason pro moje kolegyně. Pracujeme v porodnici v Břeclavi, zdraví vás holky z Břeclavi a je tam u toho srdíčko. Tak Kristi, jasně, že můžeme zahrát, Huba Stank připraven, tak doufám, že ti udělá radost a moc vás zdravíme do porodnice, do Břeclavy, tak tam musíte mít určitě krásně a veselo a není nad takové vonavé miminko, co myslíte? Další zpráva je od Lucie, milé Rádio Jih, prosím zahrajte písničku pro všechny žáky, kteří v pondělí budou dělat přijímačky na osmiletá gymnázia a střední školy a teď sedí já nad knihami a připravují se. Ať se jim přijímačky vydaří, pěkný slunečný den. Přeje Lucia. Tak já moc děkuju za tuto zprávu. Držím vám palce, úplně všechny, co mám. A věřím tomu, Luci, že to klapne a že se všichni dostanete tam, kam chcete. Zvlášť, když se učíte, když je venku tak krásně. Už to je předzvěst toho, že to dobře dopadne. A píše taky Domča, prosím, zahrajte pro Tomáše do Dolních Bojanovic k narozeninám. Děkuji, Domča. Tak i Tomovi všechno nejlepší. A ještě jedna zpráva, ahoj do rádia, moc prosím o písničku pro mého manžela Romana. Plujem s naší lodičkou, kterou celou vytunil právě po Baťově kanálu. A vždy vás rádi posloucháme. Moc ho miluji, Květa, a ještě je tam u toho srdíčko a kytička. A je to moc krásná zpráva. Tak Květuško, děkujeme za zprávu, zdravíme manžela Romana. Tak to je asi kluk šikovnej teda. Lodičku vytuní, vezme manželku na Baťův kanál, co víc si přát. Tak užívejte romantiky, taky vás zdravím.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
4: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
6: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
7: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
0: Rádio Jih.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj Peťulko, prosím o nějakou krásnou písničku pro tebe jako velké poděkování za pěknou reklamu na Rádiu Jih na dětské rybářské závody v Petrově, která má taky zásluhu na účasti na závodech. Děkuji za MS Petrov Jan Kvaltín, přeji všem krásný den. Tak já děkuji za takovou zprávu, viděla jsem fotky z rybářských závodů a byla to jedna velká nádhera, těch fotek, kde vidět, že si to děti užili a že to opravdu byla akce, která stála za to, takže už se budu těšit na další. Další zpráva, ahoj rádio, nechej nám zahrát do Milotic písničku Zatancuj si se mnou, právě s přítelkyní uklízíme a jsme rádi, že jsme spolu, díky moc. Nádherná zpráva, co víc si přát, že jak málo vlastně člověku stačí ke štěstí, aby byl šťastný. Tak vás moc zdravím oba a píše taky Martin z Vlkoše. Dobrý den všem na jihu, prosím něco od podlahy, děláme novou střechu, díky Martin Vlkoš. Martin poslal i fotku, moc děkuju. Krásná střecha, jako opravdu úplně ukázková. A další zpráva, ahoj Rádio Jih, můžu tě poprosit o zahrání písničky pro mého synovce k dnešním druhým narozeninám, pro Adámka Žigu Dobzence. Přejeme ti ze srdce hodně zdraví, lásky, štěstí a radosti, ať máš celý život. To ti přeje Roman, Kristýna, Robinek a celá tvá rodina a všechno nejlepší. Adámku, máme tě moc rádi. No a mám tady ještě jednu zprávu pro Adámka, protože se to tak potkalo. Tak ale přečteme i tu. Ahoj, chtěla bych zahrát pro syna, pro Adámka k druhým narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, máme tě moc rádi, celá rodina, chceme zahrát. Ona lubí pomaranče, děkuji, Zebzence. Tak moc vás zdravím, vypadá to, že oslava bude veliká. Druhé narozeniny, to už je jakoby kluk veliký a šikovný. Určitě nevěříte tomu, jak rychle to uteklo a už vám tam běhá. Tak písnička Ona lubí pomaranče připravena, tak pojďme rovnou na to.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj Rádio Jich, moc prosím zahrát. Je to pro všechny úžasné čarodějnice, které přežily čtvrteční pálení. Holky, příští rok zase, napsala Romča, tak doufám, že vzkaz doletěl tam, kam měl. Ahoj Rádio Jich, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky od Freddieho Mercuryho. Tak dáme Queenie, We Are The Champions, tak to si myslím, že se hodí, protože to bude pro motoracing tým Roháč a Fejta na závody ve Starém Městě a podepsány jsou Aja a Sára, tak moc vás tam zdravím. Myslím si, že nebudete sami, které míří tímto směrem, tak si to tam užijte. Další zpráva, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mému synovi Dankovi k jeho 9. narozeninám. Vše nejlepší přejí mamka, taťka, babka Danka a všichni účastníci dnešní oslavy. Děkuji, s pozdravem, Cindy z Brodského. Dneska se bude na tolika místech slavit, tak si to hlavně pořádně užijte. Počasí vám přeje a myslím si, že lepší termín na oslavu jste si nemohli vybrat. Prosíme zahrát písničku Do Kněždobu na stavbu pro všechny pracovníky a tím to jde dobře od ruky. Moc jim za pomoc děkuji, Zuzka a Ondra, tak zdravíme i pracanty a budeme zdravit i rybáře. Dobrý den, nechte zahrát všem rybářům v Hovoranech k Sumcovi nějakou písničku, ať nám to naláká ryby. A je tu několik smajlíků, srdíčko a podpis Káča. A Káča poslala i fotku, vypadá to tam zatím na klidnou vodu, ale nejsem rybář a nedokážu jako odhadnout, co se jako stane. Ale myslím si, že kvíni by mohli pomoct. Tak vám držím palce a moc děkuju vám všem, kteří jste napsali do dnešního jukeboxu na Rádiu Jich.
0: Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytíte.

0: www.pop.cz.
1: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Hledáte novou obchodní výzvu na Jižní Moravě? Společnost NordH Technology, franchise pro Jihomoravský kraj, hledá obchodního zástupce nebo zástupkyni pro prodej tepelné techniky instalačním firmám. Pracoviště Kyjov. Čeká vás fixní mzda a zajímavé provize z realizovaných obchodů. Zašlete svůj životopis na e-mail metal@metalkyjov.cz. Metal psáno s dvěma L. Více informací najdete na webu nord-solution.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: XXXL Shopping Mány je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Krásnou sobotu si hem přejeme, je přesně 11 hodin.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Máj otevírá ráj. Krásná to pronostika, co víc si přát, aktuální teploty. Brno 17, Krumbíř 17, Vrbice 16, Otnice 16. A dnes má být 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu slunečno. Neděle nabídne jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty ještě lepší než dnes. Zítra nás čeká 23 až 26.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní dopoledne z Rádia Jih začíná další hodina plná pohody, dobré hudby a víkendové atmosféry na vlnách Rádia Jižní Moravy. Čeká na vás Rastino Janovíček s Jihem Zavínem a taky další hity pro dobrou náladu. Připomínám, že dnes je 2. května a svátek slaví Zigmund a zároveň si připomínáme Mezinárodní den Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě si tímto dnem připomínají kouzelný příběh. Série o Harry Potterovi nám připomíná, že odvaha, přátelství a správná rozhodnutí mají větší sílu než jakákoliv magie a že i obyčejný člověk může změnit celý svět. Tak co víc si přát pro ten dnešní den? Pokud nemáte tip, tak vyrazte do Podivína, protože tam od 14. hodiny probíhají salátové slavnosti a pokud jste nikdy nesoutěžili v pojídání, tak doporučuji se zúčastnit, protože se tam budou jíst noky s právě s hlávkovým salátem a myslím si, že to bude velká dobrota, tak se vyplatí se jakoby přihlásit a zasoutěžit si. No ať to máme v kompletu, ještě tady mám několik vzkazů, které dorazily na 606 703 889 a je mi líto je tady nechat, tak v rychlosti pojďme na ně. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro mého nejlepšího kamaráda Tomáše Stojaníka. Další zpráva, ahoj Rádio Jih, prosím o zahrání pro mého kamaráda Maxe, díky s pozdravem Milda z Kyjova. Pak vím, že tady byla další zpráva, dobrý den, zahrajte prosím pro Míšu. A další, dobrý den, chtěl bych zahrát pro mého kamaráda Martina Jeřábka, jen tak pro radost. A ještě jsou tady další dvě. Dobrý den, prosil bych zahrát k dnešním 10. narozeninám Lukáškovi z Brumovic, přejí taťka, mamka, Adam a Michal a samozřejmě i Bruno, Cody a Jenny, dva psy a kočka. To je nejlepší přání narozeninové, jaké by mělo být, protože přece takový gratulanti jako psi a kočka nesmí chybět. Takže Lukášku i od nás z Rády a jich všechno jen to nejlepší k 10. narozeninám a napsala mi ještě jednou Květuška, vy co jste to slyšeli, tak pojďme dát ještě rychle repete. Ahoj do rádia, moc prosím o písničku pro mého manžela Romana. S naší lodičkou, kterou celou vytunil právě po Baťově kanálu a vždy vás rádi posloucháme. Moc ho miluji a Květa. A Květuška tam k tomu právě dala tu květinku a srdíčko a manžel to neslyšel, tak byla z toho smutná, tak já to tady rychle zopakuju. Takže Romane, si kluk šikovný, vytunit celou lodičku, vzít manželku na palubu plavice po Baťově kanále. Takže pro mě úplně nepředstavitelná romantika. Myslím si, že všechny posluchačky Jihu se teď zasnili a představili si, jaké to je plout vedle Romana. Tak doufám, že teď to padlo na úrodnou půdu a že to bylo slyšeno. Dáme Veronu, na mě nečekej, aby to byla taková písnička.

0: písnička pro nás, pro všechny, když máme ten víkend před sebou. Užijte si ho.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Nově zatřízená vína VOC Znojmo, Concours Mondial de Brusel a jeho část věnující se pouze odrůdě Sauvignon a valtické vinné trhy a profil letošního ročníku. Společně s tipy na akce v nejbližších dnech už za chviličku probereme toto všechno podrobněji. Já jsem Rastín Noanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Valtické vinné trhy se kvapem blíží, už příští pátek a sobotu se otevřou brány Valtické konírny a jízdárny, a proto se teď ptám Davida Šťastného na jejich letošní profil. Davide, na jaká vína se můžeme letos těšit?
2: Z pohledu odrůd je to, dá se říct, trend posledních několika let, kdy obrovsky jdou na vrch odrůdy, jako je Riesling vlašský a Riesling rýnský. Dlouhodobě je i trend v tom, že na Moravě hodně oblíbená odrůda Pálava. No a z červených odrůd, tam máme nejvíce v letošním roce celkem překvapivě zastoupený Cabernet Sauvignon a stále populárnější rulanské modré. Trojkou mezi červenými víny je potom Frankovka. Méně známější odrůdy, pokud vezmu odrůdu Hibernal, která už je relativně častá, tak bych určitě zmínil například Cabernet Blanc, a nebo odrůdy, které jsou typické ve světě a nejsou tak známé pro Moravu, jako je třeba Syrah nebo Carmenère. I v letošním ročníku pochopitelně kralují hlavně mladší vína, to znamená, jsou to vína z ročníku 2025-2024, ale návštěvníci budou moct ochutnat potom ve Valticích na zámku i vína starší, archivní nebo takzvaně lahvově zralá. Je tam řada aromatických vín a v neposlední řadě sekty a perlivá vína.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vínem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Dnešní okénko do světa vína nás zavede na prestižní Sauvignon Selection v rámci Concours Mondial Brusel ročníku 2026. A věřte, že čeští a moravští vínaři tam rozhodně nebyli jenom do počtu a opět přináší hezké zprávy. Tuzemská výprava si totiž to domů veze parádních 5 medailí. Nejúspěšnějším vinařstvím se stalo milotické BV vinařství, které si díky svému Sauvignonu Reserva 2022 ze Slovácka sáhlo na nejvyšší metu, velkou zlatou medaili. Ta se dává jenom těm nejlepším z nejlepších a potvrzuje, že naše vína mají opravdu skvělý i archivační potenciál. Pozadu nezůstaly ani další vinařství. Buchtovi hned 2 zlaté za ročníky 23 a 24, Vinselek Michlovský se 2 zlatými, no a vinné sklepy Skalák se stříbrem. Tak za mě velká radost a k tomu samozřejmě i gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou párty za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
4: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
5: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Germolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Germolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Germolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.germolecservice.cz.
6: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Přátelé, věděli jste, že Sdružení VOC z Dojmu slaví už plnoletost. Letos je to totiž 18 let, co tento systém hlídá kvalitu regionálních typických odrůd pro Znojmo a nejbližší okolí. V dubnu proběhlo velké jarní zatřídění a komise degustátorů se s tím ani tentokrát nepárala. Sítem prošlo 34 za 38 vzorků. A to znamená, že které víno na to nemá, tak známku a tím i garanci kvality a typičnosti prostě nedostane. Statistikám ročníku 2025 tak kraluje Znovín Znojmo, který si stal suverénně nejúspěšnějším vinařstvím se 6 schválenými víny. Skvěle si vedli i víno Vaněk a vinice Hnanice, vinařství Pijálek a Jäger a Simmel. Statistikám ročníku 2025 tak kraluje Znovín Znojmo, který se stal suverénně nejpočetnějším vinařstvím se 6 schválenými víny. Skvěle si vedli i víno Vaněk, vinice Hranice, vinařství Pijálek a Jäger a Simenon. V lahvích tak převažují osvěžující Sauvignony, celkem 12 kusů z ročníku 2025. Následují pak kořenité Veltlíny a doplněné o Rieslingy a 3 kivé. A pokud chcete tuto úrodu ochutnat naživo a pěkně pohromadě, vyrazte 9. května přímo do Znojma, kde se koná velká degustace těchto vín.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Přátelé, máme tady prodloužený víkend, nejenom tento, ale i ten další. Nás teď ale zajímá ten bližší a taky místa a města, obce, kam si můžete vyrazit, ochutnat nějaké to vínečko k vinařovi a dobře se pobavit s přáteli. Tak si pište Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dolní Kounice, Hustopeče, Lednice, Lovčičky, Mikulčice, Mikulov a taky Moravská Nová Ves, Nový Šaldor v Sedlešovice, Perná, Petrov, Popice, Svatobořice, Mistřín, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou i Vrbovec. Tak to by v tom bylo čert, abyste si nevybrali. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Máte Rastíno, Janovíno.
0: Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hledáte novou obchodní výzvu na jižní Moravě? Společnost Nordha Technology, franchise pro jihomoravský kraj, hledá obchodního zástupce nebo zástupkyni pro prodej tepelné techniky instalačním firmám. Pracoviště Kyjov. Čeká vás fixní mzda a zajímavé provize z realizovaných obchodů. Zašlete svůj životopis na e-mail metal@metalkyjov.cz. Metal psáno s dvěma L. Více informací najdete na webu nord-solution.com.
5: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června vyrazte do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod Vinicemi Jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka fest. Vystoupí kapely Mechanic, Meky Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem.

0: Registrace závodníků a informace na webu vinařská50.cz.
1: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
2: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
3: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice Autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

0: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: struggle into me. That's right, that's how a superhero learns to fly.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
6: Mňam.
5: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
8: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
9: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Znáte hit The House of the Rising Sun? Jsou The Animals, legendární britská rocková kapela. 20. května od 19 hodin v Domě kultury v Kyjově vystoupí s Johnem Steelem, jediným původním členem a bubeníkem od začátku kapely. Uslyšíte jejich největší hity originál. Nenechte si ujít tuto legendu naživo. Vstupenky koupíte v síti Ticketportál. The Animals featuring John Steel. Dům kultury Kyjov 20. května v 19 hodin. Buďte u toho.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Rádio Jih.

jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Ano. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
5: Rádio Jih.

Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen, o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
5: Mňam.
4: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
8: Připravit, pozor, start! V sobotu 27. června vyraste do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod Vinicemi Jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka Fest. Vystoupí kapely Mechanic, Mekke Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebo

jich.

0: plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podcasty Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jich.

0: zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.

XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.

0: Plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jich.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih. Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše. Buď

se pohádali a 12krát za sebou smířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich.cz. Rádio Jich.

Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše. Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle. A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz, kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: to parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Ach ty Váňo, Ivane, jen se podívej.

party Rádia Jich.

0: Čekáte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Pozdy, pozdy, diky, diky, tangy, tangy, liky, liky, pozdy, pozdy, diky.

až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih. Welcome to Saint-Tropez.

0: party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

street terminology.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Just stop your crying.

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih. Radio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu ním.
1: Hrajeme hit

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz